0: Když jen byste si koho zradmang, je po něvě. Že jenom žádá se zem zemi, mají kdo zem zemi se měť. Forci ty zem vatou salu dáne, non cím. Burzama stá mal, me meja stá mal, gamurit.
1: Radio Gibson.
2: Nie, nie.